0: Ovu subotu, 7 u večer u Pičnu, čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7.30 u večer u Cenkiju, otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.